0: Na, to detolje nas netko šitkih, na najpozdješa v obučeju. Netko poladnjeme do sveta hučbe, a to z Simonom Hedušku v nas netko převoča do stavizno saksofona. Pred 180 letami bi se menujce patent za ronje tuton instrument přizivil.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Tutun zvuk nedom spoznaješ. Čopvy a škropavy. Drude mješki. A drude môže saxofón tež nimale lozysky klinčeč. Vunamakau je instrument Adolfe Sachs, kýž je so 1814 ve Belgijsky narodžil. Jeho nan tvarješe instrumenty, a hulčec mie z nimi votrosče. Boze sonješe vo svojskim instrumente, kýž je tak silny kajž blachový dujerský instrument, přijušem pak tak pohyblivý a mieški kajž drevjany dujerský instrument. A tak stvori vun blachový instrument z drevjanej nahubnikovej sčinku. A vuna maka s tým junkrutný zvuk, kýž vun vosna često šešta štorcci na patent přizivý. V přichodných lečesatkách nemôžeše so nový instrument pak tak pravje přesadžič. Mieze národne voblubovaný bu saxofón hakle s úspechom jazzovej hučby v prvnej polovici 20. letstotka. To Adolf Sachs, po ktorom je instrument pomenovaný, viac sa nedoživí. Nam dženca najbolje v pomiatku je saxofón mjezenarodne ve spivach kajš Careless Whisper. Abo v Baker Street. V serbskej hudbe nadenžeme saxofón napríklad v spievach Andreasa Bickinga, šako juntiš sam raje. V Mirčin Veclichovom Štojšie Darjene nosi saxofón spočatnú melódiu. Tež Ištvan Kobiela je instrument do svojich jazzových interpretáciu ľudových spivu zatvaril. Všetko zaso v obľubovaný instrument zmietuš zaviesče tež ve přichodže dále svoje v úspichy.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
0: Vo saxofónie a stavíznych instrumenta je nám Simon Hedušku povedal. Patent za túnle instrument je so menúce pred dokvadne 180 letami přizivil.

0: Mann.
1: Weh, weh, weh. Wieder, wieder musst du wundermagang gehen.
2: Smirtschinnem Winkam.
3: So tschwoetsch as romadnosch ludjom tehe nähe nitscha noe. Hakle tele dnis us ledjaki as ledjario ze schiene, zwoodnotschinjom strohat niskich datu jatsa hač 277 tisac osobu pokazali, zo ludjoki su samotni, zaisho a uščišo, dušinje a čilnje skorja. A psychologojo a lekarki z Izraela su wundan wusledžili, zo zromadnošč samo nekotre z našich zasadnych čilnych funkcijov na dobro wobliwuje. Za to su oni z jaca a čpousta porami wospietnje šelake eksperimenty przewiedli. Tak staj jednym tajkim partneraj raz romadžeski bu kleba jedvoj raz kužde sam za sebie. Při tym a potem su koncentraciju kreno cokora wobkič buali. Tuta stupaše spěšnišo a vyše, když ľudžo sami jedžachu. Jeli máme druhých blízkošti, môže naše čivo potajkým krejne cokor lepe regulovač. A tež čopfotu naše čivo tajkým páči lepe džerži. Tak dobiachu ľudžo dalším pospyče raz sami, raz jako po, na 5 menšinou do zimného rumahič a potom mejachu bydl kodžine kvíle so zvorevač. Při tym měrješe so šun čas temperatura ich kože. Samo když se při tym nedotkachu, temperatura pola poru tak silně nespadne a potom se ty spěšnišo zaso zvorevachu. Nejnže pak při tym o to, hač su ľudžo vědomě zimu mrili, ale kak podvědomé čilne funkcie, procesy člověku riaduja. No a to činje one v věstých pádach efektivnišo, jeli máme druhých při nami. Jednotlivé efekty su samo na sebi moličke a za šedne džen nimaja vůznam. Ale, tak sledžoky a sledžorjo, tute moličke efekty moli so přes leta ali džesatky bezešeo na našu strohotu vůskutkovač. Tak, že hižo zajšvých letach nedom jacore studie pokazachu, zostupa riziko zo skoriš na diabetes typa 2, jeli se samotny. Kak to šo netko dokładne romadž zvisuje, fachovce a fachovče hišče dospolne rozkvašč nemoža. Jasne pak je, zo neje na škodu, dež dobre s dobrymi so druži.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Zmierčinom venkom.

0: Polícia z G.
1: Neznačí sú bývý vodže pripoviešak s drôtnym reliovým autom kranič spýtali. Junco od VW a odpojsnili a sobu zali. Polícia pak jún krotko potom zase miestče namaká a auto biehišče na ním. Při pospeče kradnenia pak je škoda niedže 1500 euro nastava. Zoko KFZ netko sledží a pýta za svedkami. A vostaneme bývý vodže. Tam ste policia a voňová vobora v noce na štvrtk psa z vodového bazéna usvobodživoj. Svedk by zveril núzovej situácii, namakal a pomoc zazvonil. Přes čip potom môžachu mečela psa namakač a na koncu by štaj zbožený muž a jeho zveriči přečel zaso zjednočenej. A v Biskupicach je vodža motorského sredu večer policijské kontroly učeknul. 40-letný muž nezastá, ale čekne z vysokej spešnosti čekáše přes miesto. Při toho potom policia kontakt k nemu zubi. Požiš opak môžachu muža zviesčiť. Prečo nemu sa netko miezdrujím dla jezdenia bez dôlnosti a zakazaného motorového ujezdžovania sledží.

0: Jubiläe, a svedženje maja so svedčič, a totiž v šuli jinak neje. Tutunte džin spominaja jacere kubvaništa na svoj jubilej. Budeska, serbska zakvatna a vša šula zladujete na 80-letne vopstače. Včera popodnju so skvadnostne tutoho germušu v auli budeskeho kubvaništa svedčili. Ljudija Mačiova bije na svedženju podla a je z direktorku vše šule, kajštež z netušimi vučerimi porečava.
1: Takle mjero na Germuši klinčeč. Akordeon a gitara a serbski ludový spiv. Zaspivali su čera vučerki a vučerio, nedeši a neciši kolegi serbskeje zakvadnje a vyššeje šule Budešin, kajštež hotnoki a hotnorio. Je to kuždoletne tradícia bua a leca k 80-letnemu jubileji šulu suju vozrodžili, tak direktorka Bärbel Kretschmarjova.
2: A my sme sa rozhodžili, co bude svedžen za šulario. Wir haben drei Jahre gearbeitet, dann haben wir das Studium in Chinelli, in Rianne, im sonnigen Wetter. Wir haben Putschowatsch, wir haben Orientatis Gebirge, wir haben Graffiti-Workshop, Torte-Bäckli, Jahre bearbeitende Programm.
1: Die ganze Bichutschera durchstoppschiotwali, Wutscherio Gratulantia Bichujen Bäckli. Telko mea Jose Poedac, das war der Liedmarkwille za Schalku Koffea. Niedeši vúčo za šport a vúmilstvo Jozef Švon by samo soviet tiež prikvatal ze 78 letami tre jeden z najstarších.
3: Sem se nedom prajú tam dobiš hič, dokež vile, kýž ja znajú, sú dženca tež tu, jene šuli a pšejú vile dječi v serbštine a zovone tu serbsku reč tak dlho, kajž možno ze smalými skupinami abo riadovieny vúhotuja.
1: Praj nedeši športu vúča. V auli vyššie šule v Budešine je mu napšečo pši kofiu sedací vúčaky. Jedna je Ilona Fuktova.
4: No a ja som bola najprv v Hoče, potom v základnej šuli, potom na vyššej šuli, tam som ja mila serbšinu, nemčinu a katolsku nábožinu. Teď žila ze šularemi, to ja som mi ľubila. Sobotu v šule ju starač, im pomač a po boku stač.
1: Cí leta je mestem na Vúminku, viacere li džesatky by svoje najľubšie pohovanie vukonjava a pšie šuli.
4: No aj zo ta šula dále v obste a dále tak dere dživa, kaj sme moterom dživali.
0: Vosom džesač letni jubilej serbske zakvadnje a vyššie šule Budešin deletne vosvieča. Včera sme tam na tradicionálne germuši, nedušich a nečiších vúčerio pobyli. Ľudia Mačiova by podľa.

Runje mehrchischo knižno pokil za vas, a nietko vezo te termine sleduja. Vinovo svedžen sveča znu a peskecach, a to jutce z česke cymbalovi skupinu, kiš su přeprosili a zdobom z serbským dujerským cilkom Kmelovanka, jutce večo šestčich peskecach. Na dženvoterinich Duri přeprošuje vonjova vobora ze Smečkec do Gratunje, a to sobotu cioch. Tam môžete si vobladač, kak nuzova auto z Nucka vupada, poskyči so defibrilátorový trening a ještě vo vele, vele viac. A potom termíny cienuš za najmenší, tež mi so tuto týden hižo zmije puštenie. Ljubivo, v Smečkecach na vúce za Benčecvarským dvorom so nedželu zase zmije puštia, a pilne rúce přijatuje k tomu tiež ešte svodné klince od popodňacioch. V Radvorju so nedželu kšižná círky po přetvarje znova posvedčí. Svedženské nož po s procesionom je popodňu 2 maj a potom môže si zajímce círky vobladač a si od Petra Kubanka ponovenie rozvožiť dač. Nedželu odmije se od 10. do 5. tradicionálne nazemské svedžin na Małoholešovským rybarským dvorje. Nimo veľkulturného programu maja tam zajmovaný připodňu jenny skvádnosť so podač na exkurziu ke hatam, a potom cioch počas časa Girbse přinieste tuž svoj najväčší a najrinší zezarodký sobu. Najlepší dostane potom prémium. A zmiatam mi za tiež mnoho poskytkov k sobu činenju. Tiež vaše jabuka môžete sobu přiniesť a družinu postajiť dač, abo vašu kosu denglovať dač.

Tu jsme potekli našim susadam Jack vupraili a došladam dále. Po naši hučni liščině potom vidu tam, že náš příchodný titul na svědče do Česky je. Ze v Česky tam, a tu už poladním raz, k susadam do Česky je. Tyž voni šako maja včerajšeho zase potunčenu pfalčiznu na tankovanie, takž je tyž pola nás v Němsky. V Česky pak so s dobom dávky zniža runočasně. Pak postaje so tiež šedne najvyššia možná pfáčizna za benzín a diesel a mnoze sú včera ižo přes ranicu a sú tam tankovali, takéž minených mesacach tiež, sú pak si včera potom ešte raz vosibit rabat vočakovali, ale kaž sakske novine písaja, bych ju tam mnoze přesvapení. Benzín tu pfáčeš je včera v Rožanách, što je podľa zaujomia 1,95 € a diesel 2,06 €. To ľudžo nisú celé tak očakovali, myslachu si, že budú pononímsky hišče viac lutovač moc. Bola veľa mojva za ranicu, bola zebnice, tam pfačeše diesel a benzín 1. oktobra rône telko, kažkunc septembra. Diesel menujce v obajdne 2,18 € a benzín 1,02 €.

0: krótko pobiedl na hosemie, 7 hodzin 16, a netko podamy so ze Simonom Hilušku zromadnie do stawiznu saksofona. Przed 180 letami pisał mienujcy patent za rónie tutun instrument przyzywił.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko. Tutun zvuk nydom spoznaješ. Čopvy a škropavy. Drude mješky. A drude môže saksofón tež nimale lozysky klinčeč. Vuna makau je instrument Adolfe Sachs, kiš je so 1814 ve Belgijski narodžiu. Jeho nan tvarješe instrumenty, a hulčic mje z nimi votrosče. Boze sonješe vo svojskim instrumentče, kiš je tak sylny kajš blachový dujerský instrument, přijušem pak tak pohyblivý a mješký kajš drevjany dujerský instrument. A tak stvori vun blachový instrument z drevjanej nahubnikovej sčinku. A vuna maka s tým junkrutný zvuk, kýž vun vosna često šešta štorcci na patent přizivý. V přichodných ličesatkách nemôžeš so nový instrument pak tak pravie přesadžič. Mieze národne vobľubovaný bu saksofón hakle s úspechom jazzovej hudžby v prvnej polovici 20. letstotka. To Adolf Sachs, po ktorom je instrument pomenovaný, viac sa nedoživí. Nam dženca najbolje v pomiatku je saksofon mjezenarodnje ve spivach kajš Careless Whisper. Abo v Baker Street. V serbskej hudžbe nadenžeme saksofon napríklad v spievach Andreasa Bickinga, šako juntiš sam raje. V Mirčin Veclichovom Stojšie Darjene nosi saksofon spočatnú melódiu. Tež Ištvan Kobiela je instrument do svojich jazzových interpretáciu ľudových spievov zatvaril. Všetko zaso v obľubovaný instrument zmie tu iš zaviesče tež ve přichodže dále svoje úspechy. Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
0: Vo saksofónie a staviznach instrumenta je nám Simon Hiduška povedal. Patent za tunle instrument je som jenujúce před 180 letami přizivil. 10 menšinu dona po 8 stynu dom je Dobranie tu z Budešina, Strovitaj Dženca, Matej a Katka.

0: Jana, bewahr's mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobar ranje. Skvadnostnje Dnja Niemske jednoty je so sakski ministerski prezident Michal Kretschmer včera na svedženju Niemskim posłanstwie Praze wobdzielił. Kajž z nowinskej zdzielenki winže, bie sakska leca za wuotowanie svedženja českej stolicy zamovita. Skupina astronaut bie tam ze 7 hudžbnikami a hudžbnicami namiestnje, zoby hostčom z politiki a hospodarstva, mjezujem tež prezidenty českeje Petri Pavlej, z večernym koncertom serbsku hudžbu predstajiła. Tež kampanja Sogit Sexisch so Praze prezentovaše a Mr. Plauen, kiž wotuje 2027 Jane Saxo. Skvadnostnje 80-tych posmiertnych narodnin w umioče Božene nauka Kunišoveje je so čera na žoli serbskeho ludova ansambla hudžbno-literárny program kooperácii ze Serbskim muzeum wotmiu. Ustupichu čelist Matthias Hübner, rejovarki SLA, kaj štež serbske poetki a poetaj s moderatorku Milenku Naukec. Direktorka Budyského serbskeho muzeja Kristina Bogušova přednošovaše vo mjeze narodnje připoznatej v umjelči. Nauka Kunišova je na serbske rozšerenje vyšší šuli maturovava a potom v polske molostvo študovava. Poznata přes svoje surrealne a poetiske mulby, kaj štež grafiki a ilustracije k serbskemu basnistvu. Jeje obrazy sú vystajené v Serbskom muzeju a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sekskeje krajnije vystajence 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišnje sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vystajence k témie Što je Sakske je naodva projekta dr. Thomas Stein včera zastupieram serbských institúcií budúšenie predstajú. Serbia sú zastupieni ve vedomostnej přiradže, so ve všech votreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ustajenca zabiera so skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. oktobera bieži prenie kovo ubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, čiž môža projekt za zopravdženie 5000 euro dobyč. Viace hač 100 prostvo vo spichovanie kletušich kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niečo pojca sú projekty v rozmerie pod 10 000 eurami, tam na pojca prosy vo viace. Kajž zdieli rečnica založby je mnoho z nich znatých, kajž umielský návod koro, rejovanských a dživadových skupinov, abo tež sotovinie drastov a digitálne projekty. Peniažná suma za podatých prostvo je väčšia hač eta. Zariad a fachová přirada šo dokvadne prújete. Konc novembra vo spichovaniach rozsúdža. Serbská protoka na leto 2027 je na kvarnistvie LND vyšva. V knize venuja sa leca vône miestačku v úkodne Budešina, v Spoke a susadne sa rodzišťo. Tu iš z tej dve z nových témnou vúznamná popriancania a serbský misionár Arktice, Jan August Mirčink. Redakciu mieše kajž v zajšvých letách Petr Šota. Protoka sa příchodných dňach roznošovariam dodáva. Na předajen je nimo toho ve všech znatých předávaniščach serbských knihov. A to bych u naše povestče, kýž namákače tež na našej stronie v internete a v našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, hačo runieš je so ranie svunčno započinovo. Nebio bieše celé červené, to smo i tu tež no aj zlohka z oknom on vidžavoj, ale bio dňa pridruža so tu išto mročelo, vostanie pak sucho pri temperatúrach, ač to 21 stopňov, podobne upada juce ráno trošku kúriavy, potom pak tež zaso svunco a mročelo v odmenie, ledma dešť vostanie prevažne sucho pri maximálne 22 stopňach.
0: Na počach a na druhách je všetko ok, přijeme vám všem tu už dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli máte za nás obkladný pokyv, potom nás rádi tu zazvonče, budeš in 7.30 či 4 staje číslo, alebo písajte nám v app MDR Serbia.

Na rozmune večans, če dženca z zaposvanču CDU krajnem semje Elin Jenčec a statnem ministrom za vopsvet a ratostvo Georgom Ludvichom von Breitenbuchom prošeni a to večana posedmich do Nukničanskej baraki. Vinove svedžen sveča z noa peskecach, a to jutce večo od šestčich z cymbalovej skupinu z českije gajštiš se serbským dujarským cilkom Kmelovanka. V sobotu bude nazemský koncert na česť Jurija Bielka hočiske cilkvi, kotruž vôduje Kurbudešin. Dživadženice NSLG vesela so hižo na svoje přichodne predstajenie Floppy Dolls jutce večo na povosmich v Kruščanskej jednoče. V krabatu menia čornom gomcu sveči so konstudženia zaso Domkovanka. Sobotu k jednacce zahraja Kruščanscy muzikanča, potom vystupí folklorný ansambl Vudvo. Nedželu k jednacce zahraja potom Horjane a na podvimaj vystupí rejovanská skupina zo Smerčacie. Na nazemský svedženc, če nedželu prošení do malého Holešova na Rybalský dvor, tam maja šelakore kulturne poskytky, ale zajmovani maja tam připodnju jenej tež skvádnosť so podač na exkurziu k hatam. A v radvorju so nedželu kšižna cirky znova posvedči, svedženský nešpo je popodnju dvie maj, po ním môža si zajmci cirky vobladač a si od Petra Kubanka ponovini rozvožič dač.

0: Je piatk krótko pod Sibielgi na osem, a z tym za sto czas za Mirczyna Winka.
1: 3, 2, 1. W. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Za čvoječa zromadnošč ľuďom teje neje ničo nové, hakle tele dny sú sledžoky a sledžorio ze Šíne s vôodnočeniom strohotnických dátov jacač 270 tisac osobov pokazali, za ľuďoky sú samotní, zajšo a uščišo, dušenie a čilne skoria. A psychologojo a lekarki z Izraela sú vundan vysledžili, zo zromadnošť samo nekotre z našich zásadných čilných funkciou na dobro vobliuje. Za to sú oni z jaca a čpousta porami vospietne šelaké experimenty prevedli. Tak staj jednym tajkým partneraj raz hromadžeský buk lieba jedvoj raz kúžde sam za sebie. Při tým a potom sú koncentráciu krejno cokora vopkeč boali. Tuta stupaše spiešnišo a vyše, dež ľuďo sami jedžachu. Jeli máme druhých blízkošti, môže naše čivo po takým krejne cokor lepe regulovač. A tež čopvo tu naše čivo takým páči lepe džerži. Tak dobiachu ľuďo dalším pospyče raz sami, raz jako po na 5 menšinov do zimného rumahič a potom mejachu bydl hodžine kvíle so zvorevač. Při tým mirieše so šun čas temperatúra ich kože. Samo když se při tým nedotkachu, temperatura pola poru tak silně nespadne a potom se ty spěšnišo zase zvorevachu. Nejnže pak při tým o to, hát su ľuďo vědomě zimu mrili, ale kak podvědomé čilné funkcie procesy člověku riaduja. No a to čině one v věstých pádach efektivnišo, jeli máme druhých při nami. Jednotlivé efekty sú samo na sebi moličké a za šedne džen nimaja vúznam. Ale, tak sledžoky a sledžorjo, tute moličké efekty moli so přes leta ali džesatky bez šeo na našu strohotu vúskutkovač. Takže hižo zajšvých letach nedom jacore studie pokazachu zostupa riziko zo skoriš na diabetes typa 2 jeli se samotny. Kak to šo netko dokladne romadž zvisuje, fachovce a fachovče hišče dospolne rozkvašť nemoža. Jasne pak je, zo neje na škodu, dež dobre s dobrými so druži.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Wenk z našej rubriku WWW. Česač minčinu, dôs místo mi. Dobaranie, netko postruji nás Dr. Taste.

0: Anitko, bolad nimi, krótko pobiedl nadziewiecz do serbskich nuinu.
1: Woči, co dżęca rano rieči. A to čítame w nuinach.
2: Při Budyskim z Piatym Jezoru maja pošiem zdaču nowe plany za niedyši Sprewiny hotel. Předovzače Travdo Hotels and Resorts ze Sredža Sachského Rochlica chce tvarenie boze jako dovolové hotel Budyšin Honia Vúžica vúživač. Na to pokazuje hižo niešto dňo tež banner direktne před ležonosťu. O tym rozpravia čerauše serbske noviny. Travdo je po swojskich informacjach sredžostavske swojbne předovzače, kiž bu leče 2005 założene. Specializowała je so firma předovšim na hotele turistisce zajmavých končinach z boka ulkých metropolu. Aktualnie sluša 26 hotelov z doromady nimale 30 vožemi k domu. Sprewiny hotel sam šako meješe minene leta celé inéšu funkciu, jižo od 2014 bu stajne zaso jako přebytk za požadarjo azyla užívané. Budyský okres je v odpovedné zrečenie konc februára tuto leta zakončil. Julius hotel potom přesadžovali a přihrašku dostá firma Travdo za 275 €. Nětko tu již šo na to pokazuje, zoso dom při Spiatém jezoru přichodně zaso turistisce užíva.
0: Matecuš je za nás do serbských novinopoladov.

Leto so jižo na konc kila a tu již štoto za so vujnže vezo najnovša protika za leto 2027 a tuta je na kvadnistvi LND netko vujšva v knize venuja so leca vonje mjestačko v kodnje Budešina v Osporki a susadni se rodiščo. Durch die zwei neuen Themen, Wusnam na Poprianzarnia, a serbski Missionar v Arktice, Jan August Mirčink. Redakcijo miješe, kajšiže zalšvih letach, Peter Schota. Protika so přichodnich dňach roznošovariam dodawa, napředajn je nimo toho veľších znatých předavaništach serbskich knihov. Tuž smieči un zaujistče tiež v pravie borze hižo v rukomaj, protiku za leto 2027.

0: nakladné auto?
1: A my šala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvárnišču.
1: Sme tu. Lipová droha 7.
0: Haj, Miešava, to je pravá adresa.
3: Ale dom to lahíža ste. Što tam máme tu natvárič?
1: No čakaj, bakaro. Tu stejí, zadrbím dom votorač.
3: Dom votorač? Tak si zavíšte ništo vopak, čítava Míšova.
0: Nie, ja mám to tež tak stejo.
1: Dostaneme hak lepšíš od nenadav, když je dom votorane.
3: Čepl pak tež, to tohle byč nemože.
0: Pojtaj, do diva.
3: Ach, tajke ništa húpe. Študa vočakuje vote mne, zo mám dom votorač.
0: Započneme z cechu. Bagoro, nakvaduj na moju pvoninu cehle a riade.
1: Čo je džiráce, že bagoro? Vyčítaj, vujko, tyž? Ščine, sú vujke škáloby. Dom je ništu jace bydlič nemôže.
0: Miešova, pomaj sobu. Sú aj romáče, što ešte dele spadalo. Trebáme rum a svobodné miestno.
1: Haj, šak nakladné auto.
0: A nietko ščine, bagaro.
3: Kečbu, zaječte nabok.
1: A bagaro, čini či to tola veselo?
3: Mi, ach, kajke bagada rade dome votora.
1: Tež bude dom votnošené, bude tu miestno za nový dom. Vujku zárodu abo parkovaniščo.
3: No hej, tak to docela ešte videl nesem.
0: A daleče, pojtaj, pojtaj. Zmietaj taj šitko na moju poninu.
1: Mi sa to ľubi, jak kojšte na rok rade spelňu.
3: Meniš, je čas za tvárenie?
0: A čas za votnošenie. Votviezu kamenie a cehle a přijedu nedom zaso.

0: Jubileje, temajo so vosvečič, a to vizotiš v šuli hinaknije. Tutun tečin spominaja jacere kupvanišča na svoj jubilej. Budeska, serbska, zakvatna vyša šula zladujete na 80-letne vopstače. Čera popotnju so skvatnostne tutoho germušu auli budeskeho kupvanišča svečili. Ljudje Mačeva bi na sveženju podla, a je z direktorko vyššie šule kajštež z nedošimi vučerjami porečava.
1: Takle miro na germuši klinčeč. Akordeon a gitara a serbski ludový spev. Zaspevali su čera vučerki a vučerjo, nedeši a neciši kolegi serbskeje zakvadnje a vyššie šule Budešin, kajštež hotnoki a hotnorjo. Je to kuždoletne tradícia bua a leca k 80-letnemu jubileju šulu su ju vozrodžili, tak direktorka Bärbel Kretschmarjova.
2: A my sme sa rozhodžili, to bude svedžen za šulerjo. My sme prajli dvojedne, svedčíme, tak sme to tiež tutun týden činili, či rianem slunčným vedre. A sme v počovač byli, sme orientacijské bie mieli, sme grafitiové workshopy mieli, torte pekli, jara bauarbeitne program.
1: Tykancov bych ju včera dušto přijotvali, vúčerio gratulanča bych ju jen napekli. Telko miachu sej povedač, to zvosta liedma kvíle za šalku kofia. Nedeši vúčo za šport a vúmilstvo Jozef Švon by samosově tež přikvatal ze 87 letami, tre jeden z najstarších.
3: Sem se nedom prajú tam dobe žiť, dokež vile, kýž ja znajú, sú dženca tež tu, jené šuli a přeju vile dječi v serbštine a zovone tu serbsku reč tak do, kajž možno se s malými skupinami alebo riadovými vúhotuja.
1: Praj nedeši športov vúča. V auli vyššie šule v Budešine je mu napřečo při kofiu sedací vúčaky. Jedna je Ilona Fuktova.
4: No a ja som bola najprv v Hoče, potom v základnej šuli, potom na vyššej šuli, tam som ja mala serbšinu, nemčinu a katolsku nábožinu. Teď žila ze šulerem, to ja som mi ľubila. Sobo tých šulejú starač, im pomáč a po boku stač.
1: Cí leta je mestem na Vúminku, viacere let žesatky by svoje najľubšie pohovanie vúkonjava a přeje šuli.
4: No aj zo ta šula dále v obste a dále tak nere dživa, kaj sme moterom dživali.
0: Vostam džesač letni jubileji serbske zakvadnije a vyššie šule Budešin deletne vosveča. Čera sme tam na tradicionalne germuši nedešich a nečiših vúčerjov pobeli. Lidia Mačiova bie s mikrofonom popuču.

Kratka da Sibyl Kinajewicz hier. Am Start im Weser, da uns hat die Genia Spohnen, Bohnen im Kalender. Sto schiet goje zapisane, no to ja wiem. A wam to so wie pschera dżu, tak może czeso dżęca podać na rozmone goło ze zapuswanszu w krajnym Semie, Elin Jenczyc, a ministrom za wopswet a ratostwo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom. Wonne rozmowet ist aus Wami, wot napuset mich, wenu knitschanske Baratze. Wien wir zwejdzien zwejdzien z nummer Biskitzach, a do jutze wejdzien wot czestschich z Cymbalowej skupinu z Czeskije, a do jaskim zilkom Kmielowanka z Łużice. Na dzień wot ure nich duri, przeproszuje wonjowa wobora do smieczkec do gratunie, a do sobotu cioch. Da może czesy wobladać, jak nuzowa auto z nutzka wupada, as poskeči so tež defibrilátorové trening. Sobotu bude názemský koncert na česť Jurija Bielka v Hodžijskej cirkvi. Spieva Ko Budešin. Přichodné predstavenie Floppy Dolls je sobotu večer na povosmich v Krošťan jednoče. V Krabatove mňe svedča konstitúdženia Domkovanku. Sobotu k jednatce zapiskaja Krosčanscy muzikanča, po podniu reju je folklorný ansambl z Vudorja, nedželu potom svišime k jednatce muzikantu Horjane a napodvimaj vústupi rejovanska skupina ze Smeržacie. Nedželu votmie sa malom holešuje tradicionálny nazemský svedžin, na tamnišim rybarskim dvorje od 10 do 5. A termin je než nic je než za najmenších, ale tež mi je tuto týden hižo zmierpuštenje veľké veselo činimo. Na tradicionálne zmierpuštenje zetkaja so nedželu zaso v Smierčkecach od Cioch svojby a hoj, všetci zajemci zadel benčec Tvarského dvora po podniu Cioch. Ty ščerstvé plince tam zmija.

0: šest minčinov do devetších.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Bušina z Radvoria.
2: Dženca 2. oktobra je vopomnenský džen Jandela Pistona. Pamš Klemens 10. je jun v liče 1670 v katolski cirkvi zavjet. Prinjot nedre myslíme při svoje Jandel Piston najskýren

0: Lubiš ich hier was vom Savisce Nesom, was habe um.
1: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojo, váš, Žižec se pastro.
0: Jo, a skoro jo konc týženja, kak vilka jen můžešo užovaš maša južo ideku, abo snaž nic, slúchajšo na naša čojinko, coga tam se stanjo toga jo snaž inspirácia.

0: Čujem vám, ľubežiši, také, takier jednočky na zemský koň stúčenia z vašiho familiu. Cvičo nieco z toho.
1: Raz, dva, tři.

Perkupka Wacholda, Strofovana Nesvirnost, Jan Ludovis Bio Axo, Ras Objevali, Raspiva Matthias Giesling.

Ja, priti leci janio, da bylo z joko kupku Dead Man's Hand, irska rock folk rock puka z Lipska. Ja, wiem, až niko tato vět našich přísluchářů mají korinie ve Pelskej, z čo vy vytrostli s populárnymi filmami ve Pelskej Rice, pen znajaša zavisče jeje głos Beata Jankowska-Cimas, jo jadna těch nejvěcí oblubovaných synchronových pěrdarkov ve Pelskej, jo pěrdawa například Ariel ve znatém Disney-filmě. Pilzgeräte. Wenn er ja pak tecke uspiechna grajarka, wiesisch napwachsche a najawischu, a ja obdarjona spiwarka, ojo, ne zwischemöwe napschaudu riednem chansongom, kensch zapopadnio nazimsku melancholiu a napeda zapschauem peważno timo, żowo to, kak sowiecki reżim ja obchodau se swoimi ludnostschami, wesebnieski orgiskimi, to ja, text rusko-georgijskiego basnikaria Bulata Okučava.

David Organism, Mili, danke, dobre poistči, což nastupal studium dolnoserske rece, masterove studium, ten, ako jom myslone, za ceptarku, ceptarju, ako južo, živaju, ak šie se připrdla daliku vaš tencu vetkronili, Nento pak se netso gibio vete vece, a to minim be pozitivnim smysle, konkretnische skönim net vetzvonkas jaskier.

0: Lubežiši vás som zavisče nejsom vás zabijom.
1: Raz, dva, tři. Žišik radio. Ovoja váš Žišek Sebastov.
0: Jo, a skoro jo konc týženja, kak vilka jen búžešo húžovaš maša južo ideku, abo snaž nic, súhajšo na naša čojenko, coga tam se stanjo toga jo snaž inspirácia.

0: Mati a Anja stesa negotare dne plas dagego a stage. Kuste seitscho glida stagis oknom sa viedrum. Žinca sasiras svinso sveši. Jo redne na zimski žin. Tak stagi pši sebi se mysli.
1: Žinca ich ne redne žin, musem uživaš, budu zagrodku za zimu přigotovaš. Och, ja mam ešte bejnje vele ževa.
2: Staki smemi sobu ven?
1: Jo, se vi. Příšte sobu ven do Svinska. Snažme, že ty mi teky pomagaš.
3: Och, starki, donias mi přosem do toho, to kuchni ne blido nadver do Svinca. Při takém rednem vedrie, něco vnúči ve kuchni sejžeš.
1: Jo, ale coga co švence ciniš?
3: Ja co se semje za přiduce nališe upytaš.
1: Jo, to máš pšave, žincaš na redne vedro, jo, rovno pšave za také živo meja ľuba.
0: A stáky pšose Mateja, lec možo jomu pomagaš blido za stáku nadvrňasť.
4: Až odem za blido přimnuš?
1: Slieze, a ty starka vecin pšosem žurja.
3: Glieda, Dina, žin na bok. Uace ešte nichten přes tebie vali.
1: Tak, a južo blido stoj.
4: Trebaš zavis če stov, starka. Docakaj, net či jaden pšinjasu. Starka, hojo stok.
0: Anja jo mjastem to zagrodki šva a za kvetkami glieda. Starka pak zahopio suche čuky vyceniš. To jo žijone knakotanje. Skúšte je vúščine ubera starka nekotare bobove zernka. Psyck Dina ganja wokovo blida a snuchotajo šuži wokovo.
3: Ach, Dina, co us nuchotaš, ži pšec, uac mi ešte s vogonkom bobe z blida doj umiesoš. Anja, pojš prosím raz ku mňo.
5: Ja, ne přižom.
3: Anja, přinies mi prosím plastový škli z komerky kuchni. Přiš raz o mati. Gliedaj, kake riedne suche semje mam.
4: Za co vocinioš suche čuky staka?
3: No, aby mögła bobue zernka přiduce lieto do zemje zatkaš. Tak nie trebam se znua žedne semje kupiš.
1: Víš, Matej, tožte boby sú šikne pla nás ve zagrože narosli. Som je za starku sušou.
3: Pejš, pejš, Anja, ja južo na tebe cakam.
5: O, starka, ty ale máš viele zernku. Smím tebe pomagaš a teke suche čuky vyceníš.
3: To by riedne bylo, Anja. Gledaj, tak se čuky vyceníju. Ale gledaj, až položíš velike bobové zrnka do velikie plastikové šklie. A malé zrnka do šklicky.
5: Co god laga to, starka?
3: Velike zrnka zachovám se na úsev v přiducem lieše. A z malých bobových zrnků zvarím nám oběd. To bůže dobrý šníbob.
5: Aha, nien to rozmejom. Velike zrnka do velikeje šklie? A małe do szklicki.
3: Tak to wielgin riednie cenisz, Anja. Jojo. No, starki, a maty, nioco ty nama teke pićku pomagasz?
1: Nie, nie, to za mnie nic niejo. Musim do zagrodki, na mnie drugie żywo caka.
0: Starki, co slitne grede zrumowasz, dokulasz co rolu przerysz. Teke sprejte kwietki musisz się odryzasz. Wenn man napschauduješ, si belle živa.
4: Starka, mögu ja snaš teke bobe knakotaš ako Anja?
3: No se vi, ty se ľube kelc. Pogledaj na Anju a upytaj bobe ako vena. Poš velike zernka do velike šklie a malé zernka do šklicky.
0: Starka jo veľgin jasova, až ma pilne pomocnikovu. Netrajo teke dvojko a bobove zernka sú zvúbirane. Případne gleda starka na zega a jo se zlikava, jo južo pejne postže, ona mu se objed variš. Tak chvata do kuchnie. Matej a Anja pak vstavate plas starkego zagrože.

0: Počujem vám, ľubežiši, také takier jednočky na zemský koniec cvičenia s vašou familiou. Cvičenie z toho.
1: Raz, dva, tri.

0: Reden ja aber. Dost steje tužeca, ale nento vjaselime se na nježetske ruščevanje, a Diana Šejcova juž pšiketuje time.
1: Jo, my gledame sljedk na dva termina. Larisa Kabešoj zjo za nás ve podstupim je bila. Tam dajo vrt zachadneje nježele ustajencu nadzasnego serskega umjostva. Dolnoserski kolektiv Vakuum, okovo helle stoletscic, a Lipscheinski kolektiv Noe serske umjostvo, NSK Lipsk, zvežote serske tradicije, umjostki uraz a nadzasne teme. A pönz me z vami v Rubinje bili, ten tyžin z riodu. V tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serskego televizijnego magazína Vúžica. Moc drastve. Vo zacuše sebie sersku drastvu oblac, vo moderne a vo autentiske drastve sme v Rubinje z vami diskutirovali. A Julia Hrišina jo tu diskusiu s mikrofonom zapopadnula. Zorešne prétne oktober jo byl venované muzice. To jo všetci ten svetový žen muziky. Svý žen uhované vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nie to zlie. Neželú svišime vod Sebastiana Ilikovského Winklera, co za tým dňom štice. Potakem, bužo do vodmeniate program a ja by se v jaseliva gave zašaltovali. Na pojadnok som ja za vás hove studiu.
0: Jo, a ja by se teke jaseliva mežik, Diana.